0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes mám pro vás záhadu, kterou astronomové luštili přes 20 let. Říká se jim dlouhoperiodické rádiové přechodné signály, zkráceně LPT, a poctivě otravovali vědce už od roku 2005. A teď to praskne. Mezinárodní tým s australským teleskopem ASCAP, vedený doktorandem Kovy Rousem ze Sydneyské univerzity, konečně našel viníka. Jak popisuje Universe Today, jde o dvojhvězdu pojmenovanou ASCAP J 1745-5051, bílého trpaslíka, který okrádá svého červeného souseda o hmotu. Materiál padá, spirálovitě se hroutí a každou hodinu a 40 minut vyšlehne salva rádiových vln a rentgenového záření. Je to teprve druhý takový systém vyzařující rentgen pravidelně a vůbec první, u kterého víme proč. Bílý trpaslík okrádající souseda, kosmická detektivka s jasným

0: návrh na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Tři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Londýňan a dříve aktivní boxér Kenny Thomas přináší milovníkům Blue Eye Soulu 28. června 93 svůj nový single Stay z připravované desky.
2: Boxing's always been a part of my life and still is. So, yeah, I had to do a 9 to earn a living, but my heart was never in it. My heart was always in the music. And in my spare time, I'd get in the studio and I'd be cracking on with making music.
1: Je škoda, že se label Cool Tempo nebude Kenny Thomasovi v rámci propagace více věnovat, protože jeho povedené druhé album Wait For Me se v podstatě nedostane do světa a vydavatelství tak víceméně zařízne jeho slibnou kariéru. Ještě, že se stihl dostat do Top of the Pops.
2: But it's great. I'm glad that I'm old enough to have been a part of that, you know, which is sort of British heritage, you know.

0: Projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun.

0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zon rádia a Huči kuči tance. V kinech je Romeria o hledání vlastních kořenů. Apple TV Plus konečně vypustilo očekávanou novinku Miss Hruzy a Netflix má pro vás korejskou lekci s názvem My vás naučíme. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
2: Zun.

0: y tu mirada se me clava en los ojos como una espada.
1: Do českých kin vstoupilo španělské drama Romeria, snímek katalánské režisérky Carly Simon, která před 4 lety zlomila srdce celému festivalu v Berlíně snímkem Alcaraz. Tentokrát se Simon vrací do vlastní minulosti. 18-letá Marina drží v rukou matčin deník a vydává se na západní pobřeží Španělska, do míst, kde se kdysi zamilovali její rodiče, které nikdy nepoznala. Čeká jí moře neznámých příbuzných a ještě víc tajemství, která z útržkovitých a často protichůdných vzpomínek pomalu skládají obraz osudové destruktivní lásky jejich rodičů. Částečně autobiografický příběh o hledání vlastních kořenů, zasazený do přelomu milénia, vyprávěný s hořkosladkou nostalgií a filmovou jemností. Romeria měla premiéru v Cannes a sklidila nadšené ohlasy. Nyní ji můžete vidět v českých kinech díky distribuci Aerofilms.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Max Cady was released from prison.
4: What does that have to do with us?
5: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
6: You were his lawyer, right?
1: Dnes přichází na Apple TV Plus kriminální thriller s napapaným obsazením Miss Hrůzy. Tvůrce Nick Antoska a norský režisér Morten Tildum se inspirovali kultovním remakem Martina Scorseseho z roku 1991, ale svůj příběh zasadili do dnešní doby. Proslulý vrah Max Cady, kterého stělesňuje Javier Bardem, vyjde z vězení a má jediný cíl – pomstu. Na mušku si vzal advokátský pár Anu a Toma Bowdenovi, tedy Amy Adams a Patricka Wilsona, kteří ho do vězení dostali. A Max Cady není typ, který by jen tak něco přešel. Desetidílný seriál samozřejmě vychází i z knižní předlohy Johna D. McDonalda. Miss Hrůzy najdete ode dneška na Apple TV+.
7: I had a good life once too. Are you afraid of me?
3: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did?
7: Speak of the devil.

0: Tři důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zun. Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
2: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
3: Soustřed se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
2: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
2: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: 교권군 학생들과 싸우려는 게 아닙니다. 괴물들과 싸우려는 겁니다. 괴물은 괴물로 잡아야 하지 않겠습니까?
1: Na Netflixu dnes startuje jeho korejský seriál, který se nebojí jít do školy po svém. My vás naučíme. Režisér Yong Chan-hong představuje akční komediální thriller o speciálním inspektorském týmu, který nastoupí do školy ve chvíli, kdy studenti ztratili k učitelům poslední zbytky úcty. Jenže inspektoři přicházejí s velmi svéráznými metodami. Úřad na ochranu vzdělávacích práv pracuje i mimo zákon a jeho jediným cílem je sjednat pořádek tam, kde ho normálními prostředky sjednat nejde. Ať už jde o žáky, učitele nebo rodiče. My vás naučíme. 10 dílů korejského chaosu ve školních škamnách najdete nyní na Netflixu.
2: Kdo je?

Před víkendem nás čeká ještě přehled novinek, kterými nás obohatil streaming tento týden. Apple TV Plus spouští jeden z nejočekávanějších thrillerů roku, Miss Hrůzy, inspirovaný remakem stejnojmenného hororu Martina Scorseseho. Nechválně známý vrah vychází z vězení a pro manželský pár právníků, který s ním v minulosti měl co dočinění, to neznamená nic dobrého. Javier Bardem, Amy Adams a Patrick Wilson, obsazení, které samo o sobě říká vše. Disney Plus přineslo nový korejský seriál Doctor on the Edge. Elitní plastický chirurg je nečekaně vyslán jako obvodní lékař na odlehlý ostrov, kde mu dělají problémy moře, hmyz a vtíraví sousedé. Romantická dramedie s Jae Wong Lee a Ye Ae Shin v hlavních rolích. Na Eris Online je novinka mimo obvyklé žánrové škatulky životopisný film Matka, který sleduje mladou matku Terezu v přelomovém týdnu roku 1948 v Kalkatě. Čeká na souhlas Vatikánu, bojuje s církevními pravidly i vlastními ambicemi. Netflix doručil dokumentární sérii Michael Jackson Verdict, která přibližuje soudní proces s králem popu z pohledu přímých účastníků. Britský seriál Jediný svědek se vrací k jednomu z nejotřesnějších skutečných zločinů, vraždě Rachel Nicklové na Wimbledon Common v roce 92, kde jediným svědkem byl její dvouletý syn. Argentinsko-španělský film The Marked Woman sleduje komisařku, která v barcelonském přístavu najde ženu bez paměti a identity. A Netflix přidal ještě korejský akční seriál My vás naučíme, kde posílá do škol své rázné inspektory, kteří si na osnovy příliš nepotrpí. Na Prime Video se vrací dvě osvědčené značky. Clarksonova farma přichází s pátou řadou. Jeremy Clarkson táhne farmu do high-tech éry, Caleb poprvé vyráží do zahraničí a britské zemědělství dostává pořádně zahulit. A animovaná parta žoldnéřů legenda jménem Vox Machina je zpátky ve čtvrté řadě. Rok po poslední bitvě se parta znovu semkne, aby čelila svému dosud největšímu nepříteli. Od hollywoodského thrilleru přes korejskou romantiku až po britský true crime a animované fantasy, streamovací scéna 1. června nového týdne nenudí. Hovk.

0: Noc z Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace z kin, streamingu nebo nových videonosičů. Pokud jste něco z kinematografických novinek přeslechli, jukněte na naše stránky zunradio.cz, kde najdete přehled všeho, co jsme tento týden podrobně probírali. Díky, že jste součástí naší rodiny a posloucháte pravidelně Zun Radio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.

Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Pravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme k našim galaktickým sousedům, velkému a malému Magellánovu mraku. A věřte mi, v té rodině to vře. Jak popsal portál space.com, velký Magellánův mrak doslova trhá svého menšího sourozence na kusy. Dalekohled Vista na chilské hoře Paranal 11 let pečlivě mapoval pohyby milionů hvězd a výsledek překvapil i samotné astronomy. Hvězdy v malém Magellánově mraku se totiž nepohybují jako rotující disk, jak se dlouho myslelo. Místo toho se valí směrem ven z jádra průměrnou rychlostí 17 km za sekundu a ta čára míří přímo k většímu bratrovi. Gravitační slaty velkého mraku, tedy svého menšího sourozence, natahují už miliardy let. Klasický rodinný konflikt, jen v kosmickém měřítku. Oba mraky nakonec splynou s mléčnou dráhou, ale to si počkáme pár miliard let. Tak ať vaše rodinné večeře dopadnou klidněji, než tahle galaktická.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Co tady k čertu vyvádíte? To si tu celou dobu šetříme.
2: Na dnešek. Za to vám ručíme.
3: A tohle, co je to za kreténa?
1: Kdo si myslíte, že jste, člověče?
2: John Hammond. Těší mě, že vás konečně poznávám, doktore Grante. Promiňte mi můj dramatický vstup, paní doktorko.
3: Nechtěla jsem říct,
2: máme ten. Tak trošku nasmíjeme.
4: V pátek 11. června 1993 přichází do kin Spielbergovo akční dobrodružné sci-fi, které otřese snad se všemi dosavadními filmovými rekordy a získá několik zápisů do Guinnessovy knihy rekordů. Jurský park.
2: Chci přesvědčit vás dva, abyste mi ten park podepsali, abyste napsali potvrzení, že je v pořádku, že doporučujete, abych ten projekt dokončil a podepsali to.
1: O co se vlastně jedná?
2: Spadá to do vašeho oboru.
4: Jen v úvodním víkendu vydělá Jurský park 50 milionů, čímž se stane prvním filmem, kterému se to kdy podařilo, a dosáhne 100 milionů během rekordních 9 dnů.
2: Tohle je součástí zázraku klonování.
1: Čeho naklonovali je? Nikdy se nepodařilo extrahovat nepoškozenou DNA. Bez rozsáhlých zničených úseků.
3: Kde vzali jejich DNA? Jak se dá získat krev dinosaurů stará 100 milionů let?
4: Jurský park se samým Neilem, Laurou Dern a Jeffem Goldblumem s tou jeho sexy pózou v košilce nakonec vydělá celosvětově při svém prvním uvedení 914 milionů dolarů a Spielberg si přijde na rekordní sumu 250 milionů stantiem. Do této doby nejvíce, co si režisér či herec vydělal za jeden snímek.
5: Johne, váš způsob řízení přírody je trvale nemožný. Evoluce nás naučila, že život se nedá zavřít do škatulky. Život si vždycky najde cestičku. Překoná všechny překážky, aby se mohl šířit. Je to možná nerozumné, snad i nebezpečné, ale je to tak.
2: Ano, je.
4: Samozřejmě bude Jurský park nejúspěšnějším filmem o dinosaurech, zvláště když ho budou následovat další dva díly a také nové technologie Blu-ray a 3D.
5: Jak víte, že jsou všechno samice, chodíte po parku a koukáte se dinosaurkám po cukně?
4: Nejvíce licencovaných videoher a také herních adaptací filmu nebo Spielbergův režijní prim kariérního zisku 11 miliard, do kterého významnou měrou přispěl právě Jurský park. Těch unikátů spojených s kritiky opěvovaným akčním snímkem, který nastavil novou vizuální laťku, je nespočet. Jurský park je zkrátka podívaná se speciálními efekty a jako živou animatronikou, kterou vás Spielberg dovede k naprostému úžasu z teroru, který už předváděl v dobách čelistí. Ale co si budem, já v některých scénách stále vidím Zemanovu cestu do pravěku.
5: Ten Tyrannosaurus se zřejmě nehodlá chovat podle parkovýho řádu. Prostě chaos.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Budka z borovice pro ptáky.
6: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
5: Obytej v les, 2,8 centáků.
6: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
5: Ne.
6: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
2: Prodáno!
1: Veacom.

0: Korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na teorii, která zní jako sci-fi po třech kávách. Kosmickou inflaci. Jak popisuje magazín Universe Today ve druhém díle své série o cyklickém vesmíru, inflace tvrdí, že krátce po zrození kosmu se oblast menší než proton během okamžiku nafoukla do velikosti sluneční soustavy. Jo, čtete správně. Já obletím Zemi za 90 minut, ale tohle je úplně jiná liga. Inflace přitom elegantně řeší tři velké hádanky. Proč je vesmír plochý, proč mají vzdálené konce oblohy stejnou teplotu a kam zmizely magnetické monopóly. Bonus předpověděla i drobné kvantové vlny, ze kterých vyrostly galaxie. A měření jí dala za pravdu. Háček? Nikdo neví, co inflaci vlastně pohánělo a jakmile začne, prý nikdy úplně neskončí. Singularita zůstává záhadou, trůn se kymácí a ve třetím díle prý přijde vyzývatel. Tak, držte nožičky na zemi, já si nahoře podržím

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
8: O Zero Trust Architecture.
7: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
8: Endpoint Detection, Lock Management, SOC 2
7: Recovery Plan. Endpoint Detection.
8: Multifactor.
7: Penetrační test, Lock Management.
9: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Důvody pro DAB digitální rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Jágr výborně protekuje. Stále má kotoč Jágr. Tak to byla paráda a hlavní postavou Jaromír Jágr. Jágr.
2: 1. června 1992 se také odehrává poslední zápas v rámci finálových bojů o nejhodnotnější trofej mezi hokejovými profíky Stanley Cup. Jaromír Jágr hraje s pittsburskými tučňáky už druhou sezónu a snaží se o obhajobu titulu. Proti nim stojí Blackhawks z Chicaga, kde svou finálovou premiéru zažívají Dominik Hašek s Frantou Kučarou. Jágr létá po ledě a ve finálovém zápase opět přidává svou trošku do mlýna. Penguins vyhrávají nad Blackhawks z Chicaga 6-5 a podruhé v historii klubu mohou pozvednout slavný Stanleyův pohár na své hlavy.
1: To byla paráda a pozdrav do skladna od Jaromíra Jágra. Skvělá branka, půl páté ráno nás Jaromír Jágr všechny probudil. Podívejte se, jak se těch kliče, těch obehraných protihráčů.
3: I was nice guy, I was very important, I scored that goal and I got lucky again.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: noc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. V kinech je dramedie Filman, Netflix si nasadil kriminální drama podle skutečné události Jediný svědek a Edis Online nabízí nově Matku. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Rečo, vstávame! Budíček!
1: Ja už jdu. A akce.
2: Panuje mezi lidma takový názor, že když umělec při své práci prožívá duševní muka, tak vzniká to pravé umění.
3: No vidíš, já jsem ti to říkal.
4: Mohli bychom si povídat o vaší mamince?
2: Ano, mohli.
5: V kinech můžete vyrazit na domácí novinku Filman, celovečerní debut režiséra Zdeňka Kováře. Příběh začíná tam, kde začínají sny většiny mladých filmařů, u prázdné kapsy a scénáře, který se pořád nějak nedaří dotáhnout do konce. Ale jeho cesta se nečekaně protne s příběhem z válečné minulosti. Výsledkem je snímek napříč dvěma světy i epochami, ve které se potkají Ladislav Ondřej, Marian Roden, Denisa Pauzrová nebo Igor Bareš. Co si budeme, nechci být krutá, ale je to strašně cheesy v každém záběru. Uf. Filman od Smith Production, snímek o odvaze, přátelství a filmových snech, promítají nyní česká kina.
4: Jsem prostě v prdeli finančně teďka s tím filmem.
6: No, to je teda zavrat.
3: Tahle branče je zatraceně tvrdý job.
4: Musíte tak drncat, člověk.
1: Ježišmarja, no tak...
4: No tam je hřbitov, tam ne, na druhou stranu.
1: A to pardon.
4: Ještě čas.
3: Tady to chceš opravdu točit?
1: Jo.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
4: The brutal murder of a young mother shatters the tranquility of one of London's most affluent suburbs.
5: How's Alex doing, Andre?
6: Has Alex spoken yet?
7: Na Netflixu najdete britský kriminální seriál Jediný svědek a je to příběh, který vás nezaujme fikcí, ale tím, že se skutečně stal. Rachel Nichols je brutálně zavražděna v Londýně roku 1992 a jediným svědkem celé události je její dvouletý syn Alex. Přes noc se z Rachelina partnera Andrého stane samoživitel, ale to je jen začátek jeho dramatu. Zatímco se snaží chránit traumatizovaného syna před dotěrnými novináři a pod tlakem zoufalého policejního vyšetřování, musí zároveň bojovat s vlastním žalem. V hlavních rolích se představí Jordan Bolger a Mark Stanley. Jediný svědek, 3 epizody britského krimidramatu, které je bolestivé, ale zároveň hluboce lidské, najdete nyní na Netflixu. A pokud by vás zajímal pouze faktický pohled na případ, Netflix nasadil spolu se seriálem Jediný svědek také dokument ve filmové stopáži Vražda Rachel Nichols.
8: If Alex is the only witness, he's in danger.
9: He'll be safe here.
8: And am I supposed to just trust you now?
10: We interviewed the boy, yeah?
11: Do you remember what the bad man was doing?
8: I need to take him somewhere where they don't know who he is.
12: You lost her too, Andre. What do you need?

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zun. Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmiřitelný boj.
2: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
3: Soustřed se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
2: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
4: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
2: Tak proč pořád přicházíš?
5: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
6: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: beg for your forgiveness. For my cruelty towards you. I take all the blame.
1: Action! Streamovací platforma Edis Online nasadila jeden z nejodvážnějších životopisných filmů – Matka. Makedonská režisérka Teona Strugar-Miteská, kterou u nás znáte třeba z filmů Bůh existuje a její jméno je Petrunie, nebo Nejšťastnější člověk na světě, přináší nekonvenční pohled na matku Terezu z Kalkaty. Ne tu ikonickou, ale tu mladou řeholnici někdy na samém začátku. V roce 1948, ještě dávno předtím, než ji svět začal oslavovat jako světici. Příběh se odehrává během jediného týdne. Matka Tereza čeká na souhlas Vatikánu, aby mohla opustit klášter a založit vlastní řeholní řád. Čeká, pochybuje, čelí tlaku církevních pravidel, vlastním ambicím i skandálu, který zachvátí klášter. A pak přichází moment, kdy si musí vybrat, uposlechnout nebo jít vlastní cestou. Hlavní roli stvárňuje švédská herečka Naomi Rapace. Matku najdete nyní na streamovací platformě Edis Online.
0: I will not participate in your scheme.
2: How can I stay here?
0: You have betrayed both God and me.
3: There are people who will do it regardless of the law. She'll go to them and she might die.
0: No one will ever know. Just you, the Dr. Kumar and I. And God.
4: Když víš, co máš dělat,

Tak co za novinky nám nadělila kina minulý čtvrtek, tedy 4. června? Máme tu Vládce vesmíru, Nicholas Galitzin nasadí brnění He-Mana, Jared Leto si nasadil masku Skeletora a Travis Knight roztočil mašinu naplno. Princ Adam se vrací na spustošenou Eternii a musí zachránit svět. Akční fantazy pro všechny, kdo si v dětství hráli s figurkami a pro jejich děti taky. Wayans Brothers jsou zpět v kinech. Scary Movie 2026 reunifikuje celou původní partu Anu Faris, Reginu Hall, Marlona a Shauna Wayanse, aby znovu sekala humor z hororových klišé. Tentokrát berou na mušku remakey, prequely i sekvely posledních let. Korektní to rozhodně nebude. Z britských ostrovů přijíždí skutečný příběh Johna Davidsona v dramatu Přísahám, že za to nemůžu. Robert Aramayo a Maxine Peake v dojemném příběhu o dospívání, odmítnutí a neočekávaném přátelství, které změní všechno. Tourettův syndrom a absurdní výkřiky zaručeny. Španělský film Romeria od Carly Simon, autorky Alcaraz, nabízí osobní a nostalgický příběh dívky, která pátrá po rodičích, které nikdy nepoznala. Film slavil úspěch v hlavní soutěži v Cannes, takže pokud máte rádi poctivé festivalové kino, tohle je vaše adresa. Z české produkce je v kinech Filman, drama o odvaze přátelství a válečné minulosti, které inspirovalo mladého režiséra. Ze světa dokumentů je v kinech Amused, Losí, Odyssea, československý dokument Hany Novákové, který sleduje fascinaci člověka losem od českých lesů přes Rusko až do Kanady. A vaše miniatury ocení v kinech animák Mambo Jumbo. Kamarád, co přes noc vyroste do oblačných výšin a musí najít Babu Jagu, aby se vrátil zpátky. Zábavná rodinná jízda pro pišišvory všech velikostí. Toliko k novinkám v kinech

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace skin, streamingu nebo nových videonosičů. Jsme rádi, že jste si našli cestu k Zone Radio a jste našimi pravidelnými posluchači. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Tři důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom.
2: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
3: A znáte tuhle? Řešení
4: to dneska nejde.
5: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. Už jste slyšeli
6: o Zero Trust Architecture?
7: Nisva Compliance, sankce až 10 milionů.
8: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
9: Recovery Plan.
10: Endpoint Detection.
11: Multifactor.
12: Penetrační test.
13: Lock Management.
14: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol.

0: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: Dobrá doména.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme k našim galaktickým sousedům, velkému a malému Magellánovu mraku. A věřte mi, v té rodině to vře. Jak popsal portál space.com, velký Magellánův mrak doslova trhá svého menšího sourozence na kusy. Dalekohled Vista na chilské hoře Paranal 11 let pečlivě mapoval pohyby milionů hvězd a výsledek překvapil i samotné astronomy. Hvězdy v malém Magellánově mraku se totiž nepohybují jako rotující disk, jak se dlouho myslelo. Místo toho se valí směrem ven z jádra průměrnou rychlostí 17 km za sekundu a ta čára míří přímo k většímu bratrovi. Gravitační slapy velkého mraku, tedy svého menšího sourozence, natahují už miliardy let. Klasický rodinný konflikt, jen v kosmickém měřítku. Oba mraky nakonec splynou s mléčnou dráhou, ale to si počkáme pár miliard let. Tak ať vaše rodinné večeře dopadnou klidněji, než tahle galaktická. Mějte se po...

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Budka z borovice pro ptáky.
3: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
2: Obytej v les, 2,8 centáků.
3: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
2: Ne.
3: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
4: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
4: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
4: Myslíte nějakou m***ku?
2: No...
4: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
4: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
4: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: A jsme tichý zážitek.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: A my přicestovali do 16. června roku 1983, kdy vydává brazilský klávesák Sergio Mendes další po sobě pojmenovanou desku.
2: Well, I started the

pořádnou paletu muzikantů a nová spolupráce se mu vyplácí, protože jachtrokové album Sergio Mendes 1983 se dostane do top 40 v hlavní americké hitparádě po téměř 15 letech. If I can come up with an arrangement that's different than the original, I like to do that.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na teorii, která zní jako sci-fi po třech kávách. Kosmickou inflaci. Jak popisuje magazín Universe Today ve druhém díle své série o cyklickém vesmíru, inflace tvrdí, že krátce po zrození kosmu se oblast menší než proton během okamžiku nafoukla do velikosti sluneční soustavy. Jo, čtete správně. Já obletím Zemi za 90 minut, ale tohle je úplně jiná liga. Inflace přitom elegantně řeší tři velké hádanky. Proč je vesmír plochý? Proč mají vzdálené konce oblohy stejnou teplotu? A kam zmizely magnetické monopóly? Bonus? Předpověděla i drobné kvantové vlny, ze kterých vyrostly galaxie. A měření jí dala za pravdu. Háček? Nikdo neví, co inflaci vlastně pohánilo a jakmile začne, prý nikdy úplně neskončí. Singularita zůstává záhadou, trůn se kymácí a ve třetím díle prý přijde vyzývatel. Tak, držte nožičky na zemi, já si nahoře podržím oběžnou dráhu. Mějte se pozemsky.
3: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
4: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mně, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho

oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Na půl člověk, na půl tučňák. Příšerné. Čtěte o hrůze, která se možná děje pod vašima nohama. Dnešní vydání... Čtěte o novém zjevení postavy tučňáka, o chybějícím článku mezi člověkem a ptákem.
2: Byli drahí, číst tyhle blbosti může být někdy zábavné, ale většinou je to ztráta času.
1: To je fuk. Dnešní vydání tučňák.
3: V Gothamu se schyluje k problému a to znamená jediné. Batman se vrací.
4: Ahoj.
5: Bože můj, je to pravda. Tučňáčí muž v kanálech.
3: V třetím červnovém víkendu roku 1992 vstoupilo do kin pokračování úspěšného filmového zpracování komiksu Batman. Opět se do režisérského křesílka posadil Tim Burton, který tentokrát dostal volnější ruku.
5: Víš, jak se kočce vymstila zvědavost?
6: Já nejsem kočka. Jsem jen asistentka, sekretářka.
5: A velmi dobrá.
6: Víte, nikomu to neřeknu. Vážně. OK, jen do toho. Vyhrožujte mě. Zastrašujte mě, když vám to udělá dobře. Přece mě nemůžete jen tak zabít.
5: A víte, že vlastně ano?
3: Znovu se setkáváme s hlavním protagonistou Michaelem Keatonem, co by miliardářem Brucem Wayneem a jeho alter egem Batmanem. Do pokračování příběhu ale vstoupili noví zloduši. Danny DeVito jako tučňák, Christopher Walken, známý jako Santa Claus Gothamu, a kočičí žena Michelle Pfeiffer. Aby se Pfeiffer připravila na roli, navštěvovala hodiny kickboxu, trénovala s bičem a stala se skutečnou femme fatale.
7: Já nevím, jak ty kočičí dámu, ale já se cítím roztomile.
3: Tim Burton rozhodně udeřil hřebíček na hlavičku a vytvořil z tohoto artového snímku filmový trhák. Batman se vrací si během premiérového víkendu zajistí rekord nejvyššího zisku roku, když vydělá více jak polovinu svého rozpočtu a získá dvě nominace na Oscara.
7: Je to tak jednoduché, co? Stále čekat, až přijde nějaký Batman a zachrání vás. Já jsem kočičí žena. Slyš můj řev.
1: Díky za záchranu, Batmane. Zřejmě se vrátil cirkusový gang.
5: To asi.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: Lisa Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, Sofia
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection,
3: Multifactor,
1: Penetrační test, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu.

0: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
2: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
3: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
2: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
3: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
2: Myslíte nějakou m***u?
3: No...
2: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
3: Cože?
2: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
2: A hlavně... Má okulink.
3: Okulink?
4: Asome. Tichý zážitek.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
6: Někdo stojí tamhle. Ruhu.
5: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
10: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Desetinka dolů, desetinka nahoru. Index PX se poslední dva týdny příliš nehýbe. To samé se ovšem nedá říct o jednotlivých akcích. Více než 27% pokles Photon Energy, co předminulý týden dal, to minulý týden vzal. Nedařilo se ani zbrojovce Čekoslovakru, která odepsala 14% a vrátila se k historickým minimum. Zbrojařská skupina oznámila dohodu na dodávkách munice pro americkou armádu, získání kontraktu na zapalovače munice pro dvě země NATO, šortaři však měli navrch. Naopak se dařilo titulům Dusančkora Power nebo ČES, jehož akcie vymazaly technický podividendový pokles. Událostí týdne byla bezesporu valná hromada ČESu, která mimo jiné schválila dividendu, změny v dozorčí radě a především transformaci společnosti, tedy vyčlenění zákaznického segmentu do nové dceřiné společnosti, ve které by měl ČES v budoucnu prodat minoritní podíl. Společnost se po valné hromadě dočkala poměrně výrazného zvýšení cílové ceny od analytiků z Morgan Stanley z předchozích 880 korun na 1250 korun, tedy nedaleko od současných hodnot akcie. Takřka beze změny zakončila týden Kofola Československo, která se podělila o výsledky za první čtvrtletí a potvrdila výhled. 15% růst provozního zisku byl v souladu s odhady analytiků, kteří však zmiňují nárůst zadlužení společnosti. Novou analýzu akcí Foodshop vydal analytik Timur Barotov z BH Securities, který snížil cílovou cenu na 110 korun a potvrdil nákupní doporučení. Pohled do makrosvěta. Květnová inflace zpomalila, když zlevnily zpracované potraviny a zvolnil růst cen alkoholu a tabáku. Klesla také nezaměstnanost. Dobré zprávy přišly také o mzdách, které v úvodu roku v reálné výši vzrostly o více než 6%, což bylo nad očekáváním ekonomů. Došlo však k revizi růstu za poslední dva roky směrem dolů. Zpomalení růstu za duben hlásí maloobchod a průmysl, i když od toho ekonomové očekávali ještě slabší číslo. Zrychlení naopak hlásí stavební sektor, jehož tahounem bylo pozemní stavitelství. Zbytek týdne přinese především finální čísla o inflaci. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklamá.

0: Babkej 1745 minus 5051 bílého trpaslíka, který okrádá svého červeného souseda o hmotu. Materiál padá, spirálovitě se hroutí a každou hodinu a 40 minut vyšlehne salva rádiových vln a rentgenového záření. Je to teprve druhý takový systém vyzařující rentgen pravidelně a vůbec první, u kterého víme proč. Bílý trpaslík okrádající souseda. Kosmická detektivka s jasným pachatelem. Tak hlavu vzhůru a uši nastražené. Mějte se pozemsky.
1: Trpíte depresí?

na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz. Tečka CZ. Dobrá.

0: doména. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Na začátku června se sešla parta z OSN s představiteli 172 vlád světa, tisícovkami nevládních organizací a nadšenci na summitu země v Rio de Janeiro.
2: Přeháníte to tak trochu.
1: 8. června 92 ale Kanadské mezinárodní centrum pro rozvoj oceánů a Oceánský institut Kanady udeří hřebíček na hlavičku. Oceány stojí daleko od pozornosti veřejnosti i vlád, ačkoliv se neustále využívají, kontinuálně znečišťují a je nutné je začít chránit.
3: Pane Bobe, mohl bys uklidit ten nepořádek?
4: Já uklízení zbažňuju.
1: Proto navrhují, aby OSN uznalo 8. červen jako Světový den oceánů a výsledek? Žádný.
2: Vítej ve světě zkázy!
1: Kanaďané se ale nevzdávají ve svém snažení.
5: Právě jsem si hezky popovídal se Sly Perlmanem. Chce velký článek do oceanografického magazínu a my teď tisk moc potřebujeme.
1: V dalších letech budou pravidelně na toto téma upozorňovat a po dlouhých 16 letech a masivní celosvětové petici OSN přijme deklaraci, která 8. červen oficiálně uzná jako Světový den oceánů.
6: Tohle je dobrodružství.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Flashback. Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uchelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
6: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
5: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
6: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
5: Myslíte nějakou m***ku?
6: No...
5: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
6: Cože?
5: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
5: A hlavně... Má okulink.
6: Okulink?
4: A Asome. Tichý zážitek.
7: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
8: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
9: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
7: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
8: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkách reštaurácií. www.meduzacard.sk

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Prodáno.
2: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiem.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den, vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Desetinka dolů, desetinka nahoru. Index PX se poslední dva týdny příliš nehýbe. To samé se ovšem nedá říct o jednotlivých akcích. Více než 27% pokles Photon Energy, co předminulý týden dal, to minulý týden vzal. Nedařilo se ani zbrojovce Čekoslovakru, která odepsala 14% a vrátila se k historickým minimum. Zbrojařská skupina oznámila dohodu na dodávkách munice pro americkou armádu, získání kontraktu na zapalovače munice pro dvě země NATO, šortaři však měli navrch. Naopak se dařilo titulům Doosan Škoda Power nebo ČES, jehož akcie vymazaly technický podividendový pokles. Událostí týdne byla bezesporu valná hromada ČESu, která mimo jiné schválila dividendu, změny v dozorčí radě a především transformaci společnosti, tedy vyčlenění zákaznického segmentu do nové dceřiné společnosti, ve které by měl ČES v budoucnu prodat minoritní podíl. Společnost se po valné hromadě dočkala poměrně výrazného zvýšení cílové ceny od analytiků z Morgan Stanley z předchozích 880 korun na 1250 korun, tedy nedaleko od současných hodnot akcie. Takřka beze změny zakončila týden Kofola Československo, která se podělila o výsledky za první čtvrtletí a potvrdila výhled. 15% růst provozního zisku byl v souladu s odhady analytiků, kteří však zmiňují nárůst zadlužení společnosti. Novou analýzu akcí Foodshop vydal analytik Timur Barotov z BH Securities, který snížil cílovou cenu na 110 korun a potvrdil nákupní doporučení. Pohled do makrosvěta. Květnová inflace zpomalila, když zlevnily zpracované potraviny a zvolnil růst cen alkoholu a tabáku. Klesla také nezaměstnanost. Dobré zprávy přišly také o mzdách, které v úvodu roku v reálné výši vzrostly o více než 6%, což bylo nad očekáváním ekonomů. Došlo však k revizi růstu za poslední dva roky směrem dolů. Zpomalení růstu za duben hlásí maloobchod a průmysl, i když od toho ekonomové očekávali ještě slabší číslo. Zrychlení naopak hlásí stavební sektor, jehož tahounem bylo pozemní stavitelství. Zbytek týdne přinese především finální čísla o inflaci. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme k našim galaktickým sousedům, velkému a malému Magellanovu mraku. A věřte mi, v té rodině to vře. Jak popsal portál space.com, velký Magellanův mrak doslova trhá svého menšího sourozence na kusy. Dalekohled Vista na chilské hoře Paranal 11 let pečlivě mapoval pohyby milionů hvězd a výsledek překvapil i samotné astronomy. Hvězdy v malém Magellanově mraku se totiž nepohybují jako rotující disk, jak se dlouho myslelo. Místo toho se valí směrem ven z jádra průměrnou rychlostí 17 km za sekundu a ta čára míří přímo k většímu bratrovi. Gravitační slaty velkého mraku, tedy svého menšího sourozence, natahují už miliardy let. Klasický rodinný konflikt, jen v kosmickém měřítku. Oba mraky nakonec splynou s mléčnou dráhou, ale to si počkáme pár miliard let. Tak ať vaše rodinné večeře dopadnou klidněji než tahle galaktická. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: This right here is-

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Beyond the darkness, beyond the human evolution, is Khan. A genetically superior tyrant. Exiled to a barren planet. Banished by a starship commander he is destined to destroy. Left for dead, he has survived.
2: června 1982 má premiéru v kinech druhý film podle původní seriálové sci-fi ságy Star Trek 2 Khanův hněv, kde s pomocí posádky Enterprise musí admirál Kirk zastavit starého nepřítele Khana v používání životodárného zařízení Genesis jako ultimátní zbraně.
3: Rád vás vidím, doktore. Co vás přivádí do mého doupěte?
4: Pozor na Romulány přinášející tady. Všechno nejlepší, Jimé.
3: Děkuju. Romulánské pivo. Ale oni si je to zakázané.
4: Používám to pouze k lékařským účelům. Dostal jsem se k lodi, které to čas od času vozí z neutrální zóny. Nebuď to mravokárce.
3: Pěkně staré.
4: Jo, chvíli trvá, než to skvasí. Dejte to sem. Tak, vy otevřete tohle.
3: Skoro mám strach. Co to je? Klingonské afrodiziakum?
2: Samozřejmě se setkáváme i s oblíbenými hlavními představiteli vesmírné skvadry Azury, Williamem Shatnerem, Georgem Takei, Leonardem Nimoyem a DeForestrem Kellym. Znovu se objeví v Khanově kabátě i hvězda zlaté éry Hollywoodu Ricardo Montalbán.
5: Přežili jsme jen díky mému genetickému zakódovanému intelektu. Ano, před 200 lety já jsem byl někdo. Vládl jsem milionů.
2: Khanův hněv je filmovým debutem herečky Christy Ely, velké faninky Spocka, která od dětství fantazírovala, že by mohla být jeho dcerou. V tomto snímku se postaví po jeho boku, ale jako jeho vulkánská chráněnka Sávik, a sen zahrát si vedle svého idolu se splnil.
5: Ublížil mi, ale já ho dostanu. A budu ho pronásledovat pořád a všude. Třeba po celém vesmíru. Půjdu si pro něj do skázelostních plamenů, ale nevzdám to.
2: Kromě toho, že se Star Trek 2 Khanův hněv může pochlubit historicky nejvyšší rychlostí snímání scény s obrovským výbuchem, kdy kamera za vteřinu nasnímala oproti běžným 24 frameům 2500 frameů. Film vytvořil také světový rekord v zisku za první den promítání. Po prvním Star Treku s téměř 50-milionovým rozpočtem, který se stal propadákem, tvůrci Khanova hněvu měli budget sotva čtvrtinový. I tak dokázali vzkřísit filmový Star Trek do podoby, jakou máme rádi, a v budoucnu bude považován za nejlepší výtvor z celé filmové franšízy.
1: At the end of the universe lies the beginning of vengeance. Star Trek 2. The Wrath.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uchelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
6: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
1: Veacom.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Desetinka dolů, desetinka nahoru. Index PX se poslední dva týdny příliš nehýbe. To samé se ovšem nedá říct o jednotlivých akcích. Více než 27% pokles Photon Energy, co předminulý týden dal, to minulý týden vzal. Nedařilo se ani zbrojovce Čekoslovakru, která odepsala 14% a vrátila se k historickým minimum. Zbrojařská skupina oznámila dohodu na dodávkách munice pro americkou armádu, získání kontraktů na zapalovače munice pro dvě země NATO, šortaři však měli navrch. Naopak se dařilo titulům Doosan Škoda Power nebo ČES, jehož akcie vymazaly technický podividendový pokles. Událostí týdne byla bezesporu valná hromada ČESu, která mimo jiné schválila dividendu, změny v dozorčí radě a především transformaci společnosti, tedy vyčlenění zákaznického segmentu do nové dceřiné společnosti, ve které by měl ČES v budoucnu prodat minoritní podíl. Společnost se po valné hromadě dočkala poměrně výrazného zvýšení cílové ceny od analytiků z Morgan Stanley z předchozích 880 korun na 1250 korun, tedy nedaleko od současných hodnot akcie. Takřka beze změny zakončila týden Kofola Československo, která se podílela o výsledky za první čtvrtletí a potvrdila výhled. 15% růst provozního zisku byl v souladu s odhady analytiků, kteří však zmiňují nárůst zadlužení společnosti. Novou analýzu akcí Foodshop vydal analytik Timur Barotov z BH Securities, který snížil cílovou cenu na 110 korun a potvrdil nákupní doporučení. Pohled do makrosvěta. Květnová inflace zpomalila, když zlevnily zpracované potraviny a zvolnil růst cen alkoholu a tabáku. Klesla také nezaměstnanost. Dobré zprávy přišly také o mzdách, které v úvodu roku v reálné výši vzrostly o více než 6%, což bylo nad očekáváním ekonomů. Došlo však revizi růstu za poslední dva roky směrem dolů. Zpomalení růstu za duben hlásí maloobchod a průmysl, i když od toho ekonomové očekávali ještě slabší číslo. Zrychlení naopak hlásí stavební sektor, jehož tahounem bylo pozemní stavitelství. Zbytek týdne přinese především finální čísla o inflaci. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme k našim galaktickým sousedům, velkému a malému Magellánovu mraku. A věřte mi, v té rodině to vře. Jak popsal portál space.com, velký Magellánův mrak doslova trhá svého menšího sourozence na kusy. Dalekohled Vista na chilské hoře Paranal 11 let pečlivě mapoval pohyby milionů hvězd a výsledek překvapil i samotné astronomy. Hvězdy v malém Magellánově mraku se totiž nepohybují jako rotující disk, jak se dlouho myslelo. Místo toho se valí směrem ven z jádra průměrnou rychlostí 17 km za sekundu a ta čára míří přímo k většímu bratrovi. Gravitační slaty velkého mraku, tedy svého menšího sourozence, natahují už miliardy let. Klasický rodinný konflikt, jen v kosmickém měřítku. Oba mraky nakonec splynou s mléčnou dráhou, ale to si počkáme pár miliard let. Tak ať vaše rodinné večeře dopadnou klidněji, než tahle galaxie.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. Jste slyšeli
3: o Zero Trust Architecture?
1: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test, Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Sketch.io. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
3: Večeře jak na pitevně.
4: Mami, já už nemám hlad.
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.

serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.

0: Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: Czechia s maximálním zabezpečením pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Desetinka dolů, desetinka nahoru. Index PX se poslední dva týdny příliš nehýbe. To samé se ovšem nedá říct o jednotlivých akcích. Více než 27% pokles Photon Energy, co předminulý týden dal, to minulý týden vzal. Nedařilo se ani zbrojovce Čekoslovakru, která odepsala 14% a vrátila se k historickým minimum. Zbrojařská skupina oznámila dohodu na dodávkách munice pro americkou armádu, získání kontraktů na zapalovače munice pro dvě země NATO, šortaři však měli navrch. Naopak se dařilo titulům Doosan Škoda Power nebo ČES, jehož akcie vymazaly technický podividendový pokles. Událostí týdne byla bezesporu valná hromada ČESu, která mimo jiné schválila dividendu, změny v dozorčí radě a především transformaci společnosti, tedy vyčlenění zákaznického segmentu do nové dceřiné společnosti, ve které by měl ČES v budoucnu prodat minoritní podíl. Společnost se po valné hromadě dočkala poměrně výrazného zvýšení cílové ceny od analytiků z Morgan Stanley z předchozích 880 korun na 1250 korun, tedy nedaleko od současných hodnot akcie. Takřka beze změny zakončila týden Kofola Československo, která se podělila o výsledky za první čtvrtletí a potvrdila výhled. 15% růst provozního zisku byl v souladu s odhady analytiků, kteří však zmiňují nárůst zadlužení společnosti. Novou analýzu akcí Foodshop vydal analytik Timur Barotov z BH Securities, který snížil cílovou cenu na 110 korun a potvrdil nákupní doporučení. Pohled do makrosvěta. Květnová inflace zpomalila, když zlevnily zpracované potraviny a zvolnil růst cen alkoholu a tabáku. Klesla také nezaměstnanost. Dobré zprávy přišly také o mzdách, které v úvodu roku v reálné výši vzrostly o více než 6%, což bylo nad očekáváním ekonomů. Došlo však revizi růstu za poslední dva roky směrem dolů. Zpomalení růstu za duben hlásí maloobchod a průmysl, i když od toho ekonomové očekávali ještě slabší číslo. Zrychlení naopak hlásí stavební sektor, jehož tahounem bylo pozemní stavitelství. Zbytek týdne přinese především finální čísla o inflaci. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás zprávu, která rozsází oblohu. Doslova, ze slunce se 6. června utrhl koronální výron hmoty a míří přímo k zemi. Jak popisuje portál space.com, dnes 8. června by měl narazit do magnetického pole naší planety a rozpoutat geomagnetickou bouři síly Ži-2 až Ži-3. Americká NOAA už vydala varování. Polární záře by mohla být vidět mnohem jižněji než obvykle. Při silné bouři Ži-3 dohlédnete na zelené závoje až do Illinois nebo Oregonu. To už není výsada Aljašky, to je podívaná pro polovinu Spojených států. Nejsilnější náraz se čeká kolem poledne washingtonského času, ale pozor, koronální výrony mívají zpoždění jako vlak v pondělí ráno. Klidně to může být na večer, což by lovci polárních září jistě uvítali.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Tak pojď. A do hlavy. No pojď.
2: Počítač je Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz Asome. Tichý zážitek.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz
6: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
7: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
8: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
6: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
7: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk
9: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít

0: Zoom.cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zoom rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Června 1983 dochází k unikátnímu nálezu na ostrově Moreton v australském Queenslandu.
2: A man is trying to keep another memory alive tonight. This one lurks in a murky old bottle. So old, it's remarkable that it's still in one piece.
1: Nálezce zachovalé láhve s tajemnou zprávou si přeje zůstat v anonymitě, ale víme, že vzkaz napsal pasažér parníku Aravata 9. června 1910, tedy bez 3 dnů před 73 lety.
2: What's inside the bottle that is sparking his curiosity and his imagination.
1: Naše zvědavost touží po informaci, která je v oné zprávě, ale tu se nikdy nedozvíme. Víme jediné, že nalezení láhve se vzkazem z roku 1910 vytváří nový světový rekord, nejdelší doby mezi odesláním a nalezením zprávy v láhvi.
3: Zbalíme ho.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. V kinech je dramedie Filman, Netflix se nasadil kriminální drama podle skutečné události Jediný svědek a Edis Online nabízí nově Matku. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB.

0: Rečo, vstáváme, budíček.
1: Já už jdu.
2: A akce.
3: Panuje mezi lidma takový názor, že když umělec při své práci prožívá duševní muka, tak vzniká to pravé umění.
0: No vidíš, já jsem ti to říkal.
4: Mohli bychom si povídat o vaší mamince?
3: Ano, mohli.
5: V kinech můžete vyrazit na domácí novinku Filman, celovečerní debut režiséra Zdeňka Kováře. Příběh začíná tam, kde začínají sny většiny mladých filmařů, u prázdné kapsy a scénáře, který se pořád nějak nedaří dotáhnout do konce. Ale jeho cesta se nečekaně protne s příběhem z válečné minulosti. Výsledkem je snímek napříč dvěma světy i epochami, ve které se potkají Ladislav Ondřej, Marian Roden, Denisa Pauzrová nebo Igor Bareš. Co si budeme, nechci být krutá, ale je to strašně cheesy v každém záběru. Uf. Filman od Smith Production, snímek o odvaze, přátelství a filmových snech, promítají nyní česká kina.
4: Jsem prostě v prdeli finančně teďka s tím filmem.
6: No, to je teda zavrat.
0: Tahle branče je zatraceně tvrdý job.
4: Musíte tak drncat, člověče.
7: Ježišmarja, no tak...
4: No tam je hřbitov, tam ne, na druhou stranu.
7: Jako pardon.
4: Ještě čas.
0: Tady to chceš opravdu točit?
7: Jo.
5: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. Lisva compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, Sofia recovery plan. Endpoint detection, multifaktor, penetrační test, log management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: percentro.io.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD...

0: počítače a some. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně má Okulink.
2: Okulink?
0: Asome. Tichý zážitek.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
2: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
4: The brutal murder of a young mother shatters the tranquility of one of London's most affluent suburbs.
5: How's Alex doing, Andre?
6: Has Alex spoken yet?
0: Action! Na Netflixu najdete britský kriminální seriál Jediný svědek a je to příběh, který vás nezaujme fikcí, ale tím, že se skutečně stal. Rachel Nichols je brutálně zavražděna v Londýně roku 1992 a jediným svědkem celé události je její dvouletý syn Alex. Přes noc se z Rachelina partnera Andrého stane samoživitel, ale to je jen začátek jeho dramatu. Zatímco se snaží chránit traumatizovaného syna před dotěrnými novináři a pod tlakem zoufalého policejního vyšetřování, musí zároveň bojovat s vlastním žalem. V hlavních rolích se představí Jordan Bolger a Mark Stanley. Jediný svědek. Tři epizody britského krimidramatu, které je bolestivé, ale zároveň hluboce lidské, najdete nyní na Netflixu. A pokud by vás zajímal pouze faktický pohled na případ, Netflix nasadil spolu se seriálem Jediný svědek také dokument ve filmové stopáži Vražda Rachel Nichols.
7: If Alex is the only witness, he's in danger.
8: He'll be safe here.
7: And am I supposed to just trust you?
9: We interviewed the boy, yeah?
10: Do you remember what the bad man was doing?
7: I need to take him somewhere where they don't know who he is.
11: You lost her too, Andre. What do you need?

0: Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřed se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
2: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
3: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
4: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: beg for your forgiveness. For my cruelty towards you. I take all the blame.
1: Action! Streamovací platforma Edis Online nasadila jeden z nejodvážnějších životopisných filmů – Matka. Makedonská režisérka Teona Strugar-Mitevská, kterou u nás znáte třeba z filmů Bůh existuje a její jméno je Petrunie, nebo Nejšťastnější člověk na světě, přináší nekonvenční pohled na matku Terezu z Kalkaty. Ne tu ikonickou, ale tu mladou řeholnici někdy na samém začátku. V roce 1948, ještě dávno předtím, než ji svět začal oslavovat jako světici. Příběh se odehrává během jediného týdne. Matka Tereza čeká na souhlas Vatikánu, aby mohla opustit klášter a založit vlastní řeholní řád. Čeká, pochybuje, čelí tlaku církevních pravidel, vlastním ambicím i skandálu, který zachvátí klášter. A pak přichází moment, kdy si musí vybrat, uposlechnout nebo jít vlastní cestou. Hlavní roli stvárňuje švédská herečka Naomi Rapace. Matku najdete nyní na streamovací platformě Edis Online.
0: I will not participate in your scheme.
2: How can I stay here?
0: You have betrayed both God and me.
3: There are people who will do it regardless of the law. She'll go to them and she might die.
0: No one will ever know. Just you, the doctor, Kumar and I. And God.

Tak co za novinky nám naděli Lucky na minulý čtvrtek, tedy 4. června. Máme tu Vládce vesmíru, Nicholas Galitzin nasadí brnění He-Mana, Jared Leto si nasadil masku Skeletora a Travis Knight roztočil mašinu naplno. Prince Adam se vrací na spustošenou Eternii a musí zachránit svět. Akční fantazy pro všechny, kdo si v dětství hráli s figurkami a pro jejich děti taky. Wayans Brothers jsou zpět v kinech. Scary Movie 2026 reunifikuje celou původní partu Anu Faris, Reginu Hall, Marlona a Shauna Wayanse, aby znovu sekala humor z hororových klišé. Tentokrát berou na mušku remakey, prequely i sekvely posledních let. Korektní to rozhodně nebude. Z britských ostrovů přijíždí skutečný příběh Johna Davidsona v dramatu Přísahám, že za to nemůžu. Robert Aramayo a Maxine Peake v dojemném příběhu o dospívání, odmítnutí a neočekávaném přátelství, které změní všechno. Tourettův syndrom a absurdní výkřiky zaručeny. Španělský film Romeria od Carly Simon, autorky Alcaraz, nabízí osobní a nostalgický příběh dívky, která pátrá po rodičích, které nikdy nepoznala. Film slavil úspěch v hlavní soutěži v Cannes, takže pokud máte rádi poctivé festivalové kino, tohle je vaše adresa. Z české produkce je v kinech Filman, drama o odvaze, přátelství a válečné minulosti, které inspirovalo mladého režiséra. Ze světa dokumentů je v kinech Amused, Losy, Odyssea, československý dokument Hany Novákové, který sleduje fascinaci člověka losem od českých lesů přes Rusko až do Kanady. A vaše miniatury ocení v kinech animák Mambo Jumbo. Kamarád, co přes noc vyroste do oblačných výšin a musí najít Babu Jagu, aby se vrátil zpátky. Zábavná rodinná jízda pro pišišpory všech velikostí. Toliko k novinkám v kinech.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
3: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
4: Memento mori, krasotinko.
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
7: Prodáno!
8: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
9: Vkus.
8: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace z kin, streamingu nebo nových videonosičů. Jsme rádi, že jste si našli cestu k Zun Radio a jste našimi pravidelnými posluchači. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
11: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci, třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***ku?
2: No.
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně má Okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Andrea Fiorino, Master Mix.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les, 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
3: Bez CM řešení to dneska nejde.
4: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
3: Vyzva compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint detection, lock management, SOC jako služba.
5: Recovery plan.
3: Endpoint detection.
5: Multifactor.
3: Penetrační test. Lock management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyber Control je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay. Zoom Radio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Desetinka dolů, desetinka nahoru. Index PX se poslední dva týdny příliš nehýbe. To samé se ovšem nedá říct o jednotlivých akcích. Více než 27% pokles Photon Energy, co předminulý týden dal, to minulý týden vzal. Nedařilo se ani zbrojovce Čekoslovakru, která odepsala 14% a vrátila se k historickým minimum. Zbrojařská skupina oznámila dohodu na dodávkách munice pro americkou armádu, získání kontraktu na zapalovače munice pro dvě země NATO, šortaři však měli navrch. Naopak se dařilo titulům Doosan Škoda Power nebo ČES, jehož akcie vymazaly technický podividendový pokles. Událostí týdne byla bezesporu valná hromada ČESu, která mimo jiné schválila dividendu, změny v dozorčí radě a především transformaci společnosti, tedy vyčlenění zákaznického segmentu do nové dceřiné společnosti, ve které by měl ČES v budoucnu prodat minoritní podíl. Společnost se po valné hromadě dočkala poměrně výrazného zvýšení cílové ceny od analytiků z Morgan Stanley z předchozích 880 korun na 1250 korun, tedy nedaleko od současných hodnot akcie. Takřka beze změny zakončila týden Kofola Československo, která se podílela o výsledky za první čtvrtletí a potvrdila výhled. 15% růst provozního zisku byl v souladu s odhady analytiků, kteří však zmiňují nárůst zadlužení společnosti. Novou analýzu akcí Foodshop vydal analytik Timur Barotov z BH Securities, který snížil cílovou cenu na 110 korun a potvrdil nákupní doporučení. Pohled do makrosvěta. Květnová inflace zpomalila, když zlevnily zpracované potraviny a zvolnil růst cen alkoholu a tabáku. Klesla také nezaměstnanost. Dobré zprávy přišly také o mzdách, které v úvodu roku v reálné výši vzrostly o více než 6%, což bylo nad očekáváním ekonomů. Došlo však revizi růstu za poslední dva roky směrem dolů. Zpomalení růstu za duben hlásí maloobchod a průmysl, i když od toho ekonomové očekávali ještě slabší číslo. Zrychlení naopak hlásí stavební sektor, jehož tahounem bylo pozemní stavitelství. Zbytek týdne přinese především finální čísla o inflaci. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na teorii, která zní jako sci-fi po třech kávách. Kosmickou inflaci. Jak popisuje magazín Universe Today ve druhém díle své série o cyklickém vesmíru, inflace tvrdí, že krátce po zrození kosmu se oblast menší než proton během okamžiku nafoukla do velikosti sluneční soustavy. Jo, čtete správně. Já obletím Zemi za 90 minut, ale tohle je úplně jiná liga. Inflace přitom elegantně řeší tři velké hádanky. Proč je vesmír plochý, proč mají vzdálené konce oblohy stejnou teplotu a kam zmizely magnetické monopóly. Bonus předpověděla i drobné kvantové vlny, ze kterých vyrostly galaxie. A měření jí dala za pravdu. Háček? Nikdo neví, co inflaci vlastně pohánělo a jakmile začne, prý nikdy úplně

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***ku?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: A som tichý zážitek.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Thank you.

0: KISS!
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.

0: cenách na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: This right here is a power play.

feel the rhythm.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.